0: hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: hodinových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Dobrý, cestujeme do Španielska, máme pred sebou ešte 2000 km, tak chceli by sme zahrať nejaký banger. Ďaká, bye!
1: Pozdravujeme Mateja na ceste do Španielska so svojou partiou. Bye, bye sa mi podobá na také daj. Tak čo keby sme si dali také daj? Shakira, Burna Boy.